pety tam tančí s holkou. Nikkej se holí břitvou a v černých vlasech hrabe se.